0: 90. Hit Radio 90.
1: Sequence starts in 10 seconds.

0: Love.
1: Hrajeme vám 90. Non-stop. Hit Radio 90.

tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Radio 90. 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Hit Radio 90.
1: What we're living in, let me tell you.

Hit Radio 90. 90. 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Vypalovačka. Jediný podcast o opravdových devadesátkách. Protože my jsme tam fakt byli. Poslouchejte v podcastových aplikacích a na hitradio90.cz. Devadesátky jsou zpátky. Hitradio 90.

0: Zóna lásky.
1: Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. S Hitrádiem 90.
2: 90.
3: You got that something.
0: Jsou zpátky.
2: 90.
0: Hitrádio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90. Devadesátky jsou zpátky.
2: Barbie, let's go party.
0: Jsou zpátky.
3: Hit me baby one more time.
0: Hit Radio 90.

Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
1: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
5: firmanazážitky.cz.

0: nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Hledáte místo pro školení,
4: konferenci
3: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
4: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
3: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
4: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
0: 90. jsou zpátky. Hit Rádio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

dáme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.

0: ještě tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
2: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
3: Devadesátky jsou zpátky.
4: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky.
8: Barbie, let's go party.
0: Jsou zpátky.
9: Hit me baby one more time.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
0: 90. Nejlepší

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: dejte o sobě vědět přímo do studia. 720 868 636. Hit Radio 90.
1: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
2: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc korun. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4444 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
4: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: 90 jsou zpátky.
5: Hit Radio 90. 90.

0: Hit Radio 90.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzavek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Volejte právě teď. 720 868 636. Hit Radio 90.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
2: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Přesně o 30 let zpátky se dneska vydáváme v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100. Konkrétně projedeme nejlepší desítku z 20. července roku 1996, kdy evropská singlová hitparáda měla z brusu nové první místo. No, zahrajeme si dneska třeba Jacksona, Fugees anebo Macarenu, možná přijde i Metallica a možná přijdou i další a další. No, Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: No a v té spodní části top desítky si dáme už za pár okamžiků na osmičce Backstreet Boys, které jsme toho času teprve poznávali. A kluci právě bodovali s energickým hitem Get Down, You're the One for Me. Na devátém tam potom zpomalíme, Celine Dion vás čeká s baladou Because You Loved Me, která byla dokonce součástí soundtracku k filmové romantice Intimní detaily s Michelle Pfeiffer a Robertem Redfordem v hlavních rolích. Baladu jinak napsala slavná Diane Warren, no a vlastně v ní reflektovala silné pouto lásky mezi Celine Dion a jejím tehdejším manželem Renem, což od ní bylo moc hezký. No a hned teď na desátém začíná Mark Morrison se superhitem Return of the Mac, což je tedy vlastně přesný opak té romantiky od Celine Dion. Písnička, kterou napsal o své bývalé holce, která ho léta podváděla a opustila právě v době, když byl zrovna zavřený v base za pobodání člověka v nočním baru. Vůbec Mark Morrison byl a je problémová osoba. Naposledy ho zabásli, no vlastně loni o Vánocích, za napadení provozáka v jedné restauraci. Tak tady je desítka v Eurochart na Hit Radio 90. Tady je Mark Morrison.
1: Eurochart Hot 100.

0: Na Hit Rádiu 90 posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100, tentokrát z 20. července 1996, kdy celá Evropa tančila v rytmu Coco Jumba. No, stejnojmenný hit od Mr. President vás čeká za chvilku na 5. místě. Na 6. potom slíbený Michael Jackson, ze kterého jsme u nás tenkrát přímo doslova šíleli. A to už jenom proto, že se o pár týdnů později měl ukázat v Praze na Letné, kde měl dokonce zahájit své světové turné k albu History. Takže They Don't Care About Us, to bude 6. pozice. No a jinak jsme chodili do kina třeba na Trainspotting, ve kterém se proslavila taneční hymna Born Slippy od kapely Underworld. Možná maličko paradox a nedorozumění, že se za ta léta stala hymnou fotbalových chuligánů, co vyřvávali po hospodách ten refrén Lager, Lager, Lager. Přitom to v skutku není oslava alkoholu, ale spíš jakési zoufalé volání alkoholika, který potřebuje pomoct se svojí závislostí. Mimochodem ten název songu, tedy Born Slippy, napadnul kapelu Underworld na závodech chrtů, kde si na jednoho chrta jménem Born Slippy vsadili. No a ten jim potom vyhrál docela dost velkou částku peněz. Jeden z nejzásadnějších tanečních tracků hudební historie, to je bez debat. No a před 30 lety to byla 7. pozice v evropské singlové hitparádě.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Rádio 90.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: 90ky jsou zpátky.
0: Hit Radio 90.
9: Eurochart Hot 100.

0: Ladíte nejprodávanější singly v Evropě v půlce prázdnin 1996, tedy konkrétně 20. července v 96. No a my teď na chviličku odbočíme z té singlové hitparády do té albové a mrkneme se na nejprodávanější alba právě přesně před 30 lety, mezi kterými nemohli chybět Celine Dion, George Michael, Bryan Adams anebo Alanis Morissette. Ta se dokonce mezi nejlepší desítkou držela nepřetržitě skoro rok se svým průlomovým albem Jagged Little Pill. Nicméně nejlépe šla na odbyt nová deska legendární Metallica, Load, kde se panáčkové odchýlili od svého typického thrash metalového zvuku a prostě a jednoduše, no, lehce vyměkli a vydali se na hard rockovou cestu. Mimochodem obal té desky, tedy alba Load, je velmi abstraktní dílo jednoho umělce, který zde smíchal krev a sperma. To jenom, až se někdy budete dívat na ten cover, abyste věděli a abyste znali. No a z nejprodávanějšího alba v Evropě je tady asi i největší hit Mama Said. Tady v Eurochart Hot 100 na Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

Evropská singlová hitparáda Eurochart zaznamenala v půlce prázdnin 96 změnu na nejvyšší příčce, takže jsme měli z brusu nový nejprodávanější singl v Evropě. A nebyla to Macarena, páč ta klesla na druhé místo. A nebyl to dokonce ani Robert Miles, který se singlem Fable, což byl mimochodem následovník jeho největšího hitu Children, tak ten dokázal uzmout bronzovou medaili. No a nebyly to nakonec ani Fool's Garden a jejich Lemon Tree. Mimochodem, tenkrát se rozšířila taková urban legend, že píseň je o zpěvákově vzpomínce na přítelkyni, která se zabila v autě, a to po nárazu do citrovníku, právě proto Lemon Tree. Ale pozor, je to totální blbost a kravina, to se totiž nikdy nestalo. Ale tedy faktem je, že píseň napsal, když na tu svoji přítelkyni jednou odpoledne čekal a čekal a čekal a ona nikde a nikde. No prostě zpoždění. Tak o tom pocitu úmorného čekání a osamělosti napsal svůj nejslavnější hit, který se zároveň stal i takovou neoficiální hymnou českých hokejek po fantastickém titulu mistrů světa ve Vídni. Tak tohle je čtvrté místo v hitparádě Eurochart, tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Ratatararararata, trička, ratatararararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Hledáte místo pro školení,
3: konferenci
2: nebo team building, kde bude vše pod jednou střechou?
3: Hotel Atlantida na Slapech nabízí konferenční sál až pro 100 osob, ubytování pro 75 hostů, restauraci, catering i doprovodný program.
2: To vše v prostředí Slapské přehrady, která dodá vaší akci šmrnc.
3: Hotel Atlantida na Slapech. Vyřešíte obsah, my všechno ostatní.
4: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
0: Devadesátky you got that something. Jsou zpátky. Hit Radio 90.
5: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1996. Hit Radio 90. 90.

0: Jsme skoro na konci další Eurochart Hot 100 a dneska jsme si zahráli největší hity v druhé půlce července, a to v roce 1996. Takže všechny hity, které jsme si pustili, slaví v těchto dnech 30. výročí, což tedy v bledě modrém platí i pro nejprodávanější single nejenom v Evropě, ale v té době dokonce na celém světě.
1: Eurochart Hot 100.
0: Na první místo totiž konečně vyskočil největší hit té doby od skupiny Fugees, jejich Killing Me Softly. Byť to byl tedy cover, což pravděpodobně víte, na začátku 70. píseň proslavila zpěvačka Roberta Fleck, jejíž text potom členové Fugees chtěli přepsat na politicky angažovaný. Chtěli zacílit na boj proti drogám anebo chudobě, jenomže narazili u autorů té písničky, kteří jim vlastně nic z toho nedovolili. A tak si aspoň lehce pozměnili refrén na just. Zatímco v originále se zpívá Killing Me Softly with His Song, tak Lauryn Hill zaspívala Killing Me Softly with This Song. Taková drobná odchylka, kterou ale tenkrát vůbec už nikdo neřešil. No a takové to One Time, Two Time dodalo té písni moderní nádech. Dneska už jsou Fugees jenom Lauryn a Wyclef, kteří drží odkaz své skupiny stále při životě. Zatímco třetího do party, Presse Michela, čeká mnohaleté vězení za mezinárodní politicky motivované spiknutí. Tak tohle je tečka za dnešní Eurochart, ale už začínám chystat tu další. Pozor, pozor. Příště se mrkneme do roku 1992, kdy bodovali třeba Erasure s překopanou Abou. Tak se budu těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Radio 90. 90. Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový rezort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
2: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
3: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
4: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
5: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
6: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
5: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
7: firmanazážitky.cz.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: 90.

0: Hit Radio 90.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hrajeme vám devadesátky.
1: Non-stop.
0: Hit Radio devadesátka.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Randomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Hrajeme vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v DABu.
0: Hit Radio 90.